Radohlak, Radohlak. Ojo, stop, ty jsme trůno naspel. Benny a Zrůlink z Vnuk. Kemi Firen, Lek Firen, se vil zup.